Ty rož rouža fešle rouža, virý to teď již oblodba. Ej si pre gelo rojártom, betek let.